0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka pokračujú na Európe 2, samozvaný a Oliver. A dnešnou hostkou je Peťa.
2: No, keď stále zabrdáme do tej témy, že Česko versus Slovensko, že ty si taká štvrtinová Slovenka, tri štvrtie Česká, Češka. Mala si už niekedy možnosť intimnosti aj so Slovákom a s Češkou? Čiže s Čechom? Alebo Slovákom?
3: Áno, áno.
2: Takže vieš to porovnať?
3: Mm-hmm.
2: A dá sa to tak globálne, že v čom je Slovák lepší?
3: Ale to je asi kus od kusu.
2: Že tak berieš nás ako kusy?
3: Ne, já myslím, že jako globálně asi ne, ale je pravda, že jsem měla takovou zkušenost, že byli docela pudoví ti Slováci. A ještě někdo jako pudoví, takový hodně, jako že zvířátka, no, trošku větší. Což je dobrý.
2: Tak vypriemeruješ, hej, tak jako... čo by si, kde by si dala na priečku Slovákov a Čechov? Můžeš.
3: Mně se budou zlobit hrozně. Hala, ti Slováci, jako teď pokud se bavíme o té posteli čistě, tak jako to bylo asi, pokud vynecháme jednoho Čecha, dobře, tak...
2: To jsi velmi takticky, lebo ano. Každý, kdo to bude teraz sledovat, myslím si, že to je on.
3: No, tak...
2: Povedz jeho jméno, který byl ten nejlepší. Indra?
3: Indra.
2: Indra byl zvíře.
3: Aha. Ale já jsem měla spoustu Tomášů a Martinů, tak to byl jeden z nich.
2: No dobrá, já jsem měla myšlenku, takže jsou ty Slováci.
3: Takže Slováci jsou taky pudovější, já jsem měla ještě nějaký švihlí s Maďarskem.
2: Ale stále si to byla myšlenku, ty si povedala, že Slováci jsou v porovnaní s Čechmi.
3: Pudovější takový.
2: Ale to už jako byla předtím, ale potom si povedala, že jsou, jako kdyby, a nedopovedala si, že buď lepší, alebo horší.
3: Dobře, že jste se mě ptali, jestli mám teda jako srovnat, ano. Tak jako v tomhletom asi jo, asi budou trošku lepší. Je to ty kusy, který přišli ke mně teda.
2: No. A Maďarsko si vzpomněla proč, že to byl nějaký Slovák žijící v Maďarsku?
3: Slovenský Maďar nebo maďarský Slovák.
2: Aha, no. Nějaký Šándor?
3: Zoltán.
2: Čongor, Kasaj? No a radši by si vybral na život Slováka alebo Čecha? Však je tam
3: Slováka. Ale to se tak nedá říct. Ale já bych možná šla úplně do zahraničí po mojí poslední zkušenostech. Jako.
2: Nej.
3: No.
4: Že tak interkontinentálně.
3: No.
2: Tak
3: no,
2: tak, je,
3: no. Tak já jsem studovala v Maďarsku, americkou univerzitu, takže... Takže já mám plnou angličtinu, takže mě je to fakt jedno. Takže já můžu jít fakt do zahraničí úplně.
4: Radši.
3: A nějak mi to nebrzdí vztahy, no.
4: Radši by si vybrala, že mala by si z každého štátu jedného chlapa, alebo by si mala...
2: Jednu ženu.
4: Všetkých chlapov z jedného štátu. Všetkých chlapov z jedného štátu.
3: To je divná otázka.
2: Ale to nie je...
3: Počkej. No tak to radši chci tu rozmanitost teda.
4: Čiže radši by...
3: Že tam bude trošku ta kultura do toho něco Irak přidávat.
2: Hej.
4: Trošku Uzbekistan, trošku Irak.
3: No počkej, to by jsme asi ohraničili.
4: No nie.
2: Káda Evropa.
4: Buď by si z každej krajiny, ale...
3: Ok, už chápu, kam směřuješ. Ty chceš teda liška počítat.
4: Alebo jeden štát.
3: No hele, já jsem docela jako... No, feministka se jako každá žena.
4: Okay,
3: a mám docela jako ráda svoje hranice a ne všichni muži to unesou a myslím si, že některé kultury by to neunesly vůbec, takže v tomhle případě bych si radši vybrala teda jeden stát, který je pro mě OK, i když tam těch pár kokotů bude taky. takže se dostaneme. No.
4: Perfektně.
2: Počkej, niektoré kultúry by teba neuniesli, alebo teda nejakú povahovú črtu, alebo niečo, čo ráda...
3: Myslím, že by neunesli svobodomyselnou ženu, ktorá si ráda dělá, co chce.
2: Že ty si svobodomyselná žena?
3: No, samozrejme.
4: A teda prebrať feminizmus a porozprávať sa o
3: tom. Ne.
2: Poďme.
3: Ne.
4: Poďme.
2: Čo by nie?
4: Poďme.
5: Ja zrejme ešte iba jednu otázku pre tebe predtým, lebo ty si, keď sme sa ešte bavili o tom, s kým všetkým si ty bola, Slováci, Češi, tak spala, že si mala hodne Tomášu a Martinu.
3: Uh-huh.
5: To asi neúplne každá vie, môže povedať, že má veľa Tomášu a Martinov.
3: Ja myslím, že jo, to sú docela častý mena, hele.
5: Hej, ale tak vieš, tak niektorá môže povedať, že mala jedného, maximálne jedného, uh-huh. Takého, uh-huh. Takého. Takže z toho vyplýva otázka, že aký je tvoj body count, ak ho môžeš prezradiť. Uh-huh. Keď tých Tomášov a Martinov bolo hodne.
3: A teď body count s jako soukromí. A nebo i třeba nějaký play party s jako celkově.
5: Ráta sa každé zasunutie.
3: Každé zasunutie.
5: Áno.
4: Každé zasunutie nejakého penisu.
5: Áno.
4: Do pošvy.
5: Nám takto konkrétnejšie som to...
4: Sunutie a vysunutie následné.
5: Áno, a ešte trochu lepšie, tak špecifikovať, lebo neviem, či rozumie úplne, jak čo ty myslím.
4: Út, voj do vúvy.
3: Ja, ne, do vagíne, hele.
0: Oliver, Samuel a...

0: Samuel
1: a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
2: Tri prasiatka sú tu. A krásny večer všetkým želáme do aut. Opäť pokračujeme. A to s Peťou, ktorá je dnešnou hostkou.
3: To je tiež... Bulba je na povrchu.
4: No, tak volám recepčnú.
3: To jenom tak hladkáš.
2: Aha, dobre.
3: A dovnitř jdeš do vagíne.
4: No tak vidíš, takže vieš, o čom hovoríme.
3: Ja viem, o čom hovoríš. Tak, nešlo jenom jako o to, jestli to mám počítat i...
4: Čo sa deje na tých party, povedz nám.
3: No sex také, no.
4: No víc, tak, tak to je body count.
3: Teda. Swingers kluby a tak.
4: No. To je body count, no.
5: Aha, no takže máš to, ale máš to spočítané, vieš sa do práce?
3: Mám seznam.
5: Vážne?
3: Fakt. Mám seznam.
5: To je perfektné. A môžeme ho vidieť? Prosím.
4: Úžasné. Existuje.
3: Jenom musím říct, že někoho nehodnotím, protože to mi všichni přijde úplně uhozený. Já jsem tohle viděla u některých lidí, u jednoho muže, že si tam dával hodnocení. Mm-hmm. To mi přijde úplně jako mimo. Aha. Jako no, to tady vůbec nejde.
4: Dobré, výmažnost.
3: Ale...
5: ale počkej, ty máš ten zoznam, víš nám ho ukázat?
3: No, jestli ho ale najdu.
5: My ho nájdeme.
3: Počkejte, teď je hodně hluboko, tak evidentně vidět, jak na tom teď jsem.
4: Ty scrolluješ už pol hodinu v svém zozname, kterým jsi spala?
3: Ne, já nejsem v seznamu, já jsem v seznamu teďkom, takže...
4: Ty máš zoznam lidí v zozname dalších lidí? Ty jsi...
5: Epstein.
4: Ty jsi si už vybrala někdy tu krajinu, že všetkých v krajině, čo?
3: Hele, no nemůžu to najít teďkon, kluci, tak já nevím.
5: To jsi ty.
3: To nejsem já.
5: A Epstein názor?
4: Epstein,
3: na to nepotřebuju vám snad dávat názor, ne?
5: Tak to
3: je naprosto nechutný.
4: Tak tento díl má ani nie 15 minut a už je 18 minut zakázaný. To je perfektné.
3: Vidíte, co přitahuju.
4: Epstein, Overrated, Underrated.
5: Ale mi se strašně páči, no. Že Epstein, to je absolutně nechutný. No, tu je zoznam 350.
3: Ale 150 rýchla vidím.
4: Zoznamé.
5: Máš?
3: Až mám.
5: Nie.
4: Až.
5: Let's go. No, ukáž. Môžeme ho teda vidieť? A že si ho môžeme pozrieť reálne.
3: Počkejte, vy tak budete...
4: Hádam, tam nie sú priezviska.
3: Sú tam priezviska.
5: Nebudeme hovoriť, dobre?
4: Ne, nebudeme točiť.
5: Povedz nám, čo môžeme hovoriť a tu budeme hovoriť. Keď nič, tak nič.
4: Radšej nič. Pozrieme.
3: Radšej nič.
5: Dobre, tak si teba pozrieme.
4: Okay, okay. Pozrieme sa a potom si to schválime s etickou komisiou.
5: Ty kokos!
4: Ty môj kvet.
5: Ježiš, to nemyslíš vážne.
4: Čo tam robí Miroš Majda?
5: A to máš bez deda?
4: Čo si, ty si všetkých superstienstv jebla. Tak to ti musí jebať.
5: Jaromír Jágr.
4: Wow!
3: Ja som, sorry, to by neprošlo, pretože ja som docela na mladší, takže...
5: Aha. Daniel Recko, ne.
3: A myslím, že by neprošlo.
4: Tam sú zahraničné. Ibi Majga, čo ti jebe?
5: Hospodár Martin.
3: A môžeme... Tak zahraniční tam sú, pretože som studoval zahraničný.
5: Dobre, tých zahraničných môžeme povedať?
3: Takže tam je třeba

0: Jožo.
1: Môže byť Jožo pekný muž? Ako ja nehovorím, že nie, ale tak Jožo.
0: Jožo je tady ze Stupavinom. No.
1: Fakt?
0: To bolo.
1: A ináč potom Procházka sa píše.
2: Zetkom, a to, že mu trošku.
1: Hej, miesto, takže. No, to je on. A ja som tam stihol tak bajočko narátať nejakých, možno, čo ja viem.
0: Kolem 30 je to asi s tými swingers kluby. No. Ale udiali to hodne tie swingers kluby potom, no. Mm-hmm.
1: Tak. Pokazili ten prúmier, no. Je to taká tvoja častá aktivita?
0: Teď třeba ne, ale byla v nějakou chvíli.
1: Prečo?
0: Ale je to, hele, já jsem v roce 24, když jsem vlastně změnila svoji práci, protože teď teda dělám moderátorku erotického podcastu pro Erofest, ale předtím jsem nic takového nedělala. Mm-hmm. Před rokem 24 já jsem normálně pracovala v korporátu, v HR, mm-hmm. takže jsem úplně jako změnila běh života. A já jsem v tom roce 24 vlastně začala pracovat v sex shopu, takhle jsem se dostala k Erofestu, mm-hmm. No a začala jsem hodně experimentovat v tom samém roce, takže no. Tak to jako vzniklo.
1: Práve končíme vo vysielaní u nás na Európe 2, ale ak by ste chceli viac počuť o tejto ceste našej dnešnej hostky Peti, tak šup do podcastových aplikácií, tam nájdete o mnoho viac. Tak ahoj!
3: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
4: 3 prasiatka.
3: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.